0: Rádio Rock. Rock na plné gule.
1: Ja venu do Lyon de Monsieur Vanesto! Tak mi to teda nandej, nandej.